Anitko, podamy so po čumie k dalším serbským titulam. Tole je přeladka, kotru še nam učbna redakcija zastava. Tute titule, hač do šestče hištine nas čakaja. Spiju mi moci dava, spiva Katarina Šinkoretova. Do Lisabona podamy so mjezdrujem ze skupinu Holaski. So wie es natte Spiropala nas rano, Michał Cysz Spiropo Kuraži. Na ušitke tute titule smieme so potekin džens rano išče veselič 12 menčino papečich je.

0: Napuše z Čichy.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Ve Kamencu spošči so čera myto zelerja letuši laureatce Rese Šinovi. Statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšova přepoda je myto za je mnohostronske a vusahovace zaslužby vo serbske kubvanie, převožovanie a publicistiku. V svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestrujem na to, zo je so Rese Šinova se svojskými přemožkami tež sobu voto starava, zo moža so přirodovedne předmety na šuli tež ve serbske reči rúdnohodne vúčuvač. Myto zelerja je zjazane z 5000 euro a spočča so kýžde dve liče od kraja Sakskeje za vosibite zaslužby vo serbsku reč. Na serbskich šulach v budyskim okresu je v minjenim šulskim leče navše šulske družina a vše předmete počahovane menje hodžinu vupadnova hač v sakskim šeresku. To vukadža ze statistiky, kotruž je sakske kultusvo ministerstvo čera vozivivo. Na sakskich šulach so planujiče 3,1% vúčbe nije džaržavo. Na serbskich šulach bieto 1,4%. Ličbe pak sú za jednotlivé šule keto rozdžilne. V nekotrich sú vupade tež přibe Rady. Monika Gerdesova.
3: Z vopredka plánované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přibírali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 v Krusčicach, od 0,7 na 2,1% Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšinie 8 a Krosčanskej základní šuli 6, s tým šir zumie nad sakským přeryskom 5,7% leža.
2: V Krušvice maja vobedlerjo při voľbách za vonohamtského viesnanostu v novembru dalšo kandidáta. Nimo cia 40-letného necišo viesnanosti Tristana Mühla od Svobodných volerjov nastupi tež Tomas Najok od CDU. Gmenský voľbný vúbjok je požadanie cia postaletného na svojom zajšom posedžinu v obkručiu. Dlho by tak upadalo, jako by Mühl jako jinečký kandidát na vosovanskim listčiku stav. Na York by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nového viesnanostu vola. Vútvo B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kaž viesnanosta Tomas Melke rekne, tu kvíľu domiace prizamknenia za kanál za deščiku vodu kvadu. Na miesto vosrič se bu plestruane. Při tým vúživachu so tež plestonake, kotre šležachu išče pod asfaltom B6. Tvarske džima za prvný votrisk maje iščač dosrič novembra trač, kletu sleduje druhý votrisk od spočatka vesky hačke niedeše korčme Stary Fritz. V niedešim kamenským okresu Bielica 27 nesčacich poru bačonu z dohromady 7,5 močatami. To zdieli Hubertus Švéda, kýž so za přírodoškytný zviazk nábu mo monitoring bačonu v regione stará. Bych udre lica jeden porik a nekotre močata menia hač v loňčím rekordnym leče, ale by to dola v přírodovania jara dobre leto. Ládoja na celú Nímsku Bielica telko nesčacich bačonu, kajž ešte ženie z toho časa zo onitologojo pravidelne ptaky liča. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na naše internetové strone a v naše app MDR Sávia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokazal budyšine štonače stopňu, ranie startuje s blakami skúriavu, potom vuladame svonco a mročele ve vodmine, dženca to mimo suchova stač a žive slibro te zalize na maximálne čiatnače stopňu.
0: Všetko poradku na pučach a na drohách. Dobrú jezbu vám všiemo.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli zapak vám niečo napadne, što švapkať nastupa, potom ráda tu zvonče do štúdia. Budušin 7400 je naše číslo. Kýba písať, čo nám poviesť, naši app MDR Sábia. Môžete nám tiež audio poslať.

0: Bei dem Treffen werde es um die Themen Energieversorgung, Bildung und Friedenspolitik gehen. Die AfD hatte als Siegerin der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt allen anderen Parteien Sondierungsgespräche angeboten. CDU, SPD, Grüne und Linke schlugen das Angebot aus. Die AfD braucht zum Regieren einen Partner. In Sachsen sind an der Autobahn 13 die landesweit ersten Schnellladeparks in Betrieb genommen worden. Sie befinden sich auf den Parkplätzen Wiesenholz Ost und West unweit der Anschlussstelle Thiendorf. Dort können jeweils bis zu 6 E-Autos gleichzeitig Strom tanken. Hängt nur ein Fahrzeug an einer Säule, beträgt die Ladeleistung bis zu 300 Kilowatt. Damit kann nach Betreiberangaben ein Mittelklassewagen in 10 Minuten genug Strom für bis zu 500 Kilometer Reichweite tanken. Bis Jahresende sollen weitere 6 Schnellladeparks an Autobahnrastplätzen in Sachsen eröffnet werden. In der ersten Runde der Fußball Champions League hat der VfB Stuttgart zu Hause gegen Viking Stavanger aus Norwegen 3:1 gewonnen. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžak. A do dňa startuje s vami Katka Pipelec.
2: Dobre, Hanie, mi po boku je dženca znova Mati Gismok a my startujeme s vami zramatne do tutoho štvotka do 10. septembra, ktorýž je zdobom tiež, hiže jacere leta miestem po celom zjazku Varnovanský džin, nedživajči so, jeli potom dženca voko jednačich vúce signál v gmenách, abo tiež na vašim šmoradku zaškriči do svúšate krec na dženznišim dňu k tomu. Štož pak vizo tiež k tomu svúša dženca na štvotku, to je náš Filomelos, ktorýž chce s vami ľúbe džiči dženca rano snedač za biedl hodiny je tak daleko. Votladajo od toho zabierame so z modžinu, kotraž v Staroni dživa, Bettina Wenderothova je pobyla v Staroni a tam nedam jacerich najšva, kociš dam svoje vukovanie čina abo připodla dživa ja a čeraš ako je so přepodalo mytozelaria, rýzy, šinovi na počest činiu bytiš Mirčin Vink za nás podla a rozpravia za po hodžine votem.
1: NDR Sachska
2: A tyž na puča a na druhý chceme vieza ešte poľadač. Tam je všetko okej okay našim koncu. Dobrú jezbu smiem vám tu přeč. Jeli vám niečo napadne, potom zvoňče tu do štúdia. Budeš in 7.30, 400 je naše číslo, alebo písače nám poviesť v app MDR Serbia.

0: Polícia z G.
1: Ve slepom dojenže čara rano k smertnemu vopkanemu nezbožu. 36-letná šoférka vie ze smera Múkec přijeva a je potom ve slepom kontrolu nad jezdžidvom zubiva a prasne do domského. Ve koruni žona potom vúdecha. 5-letné sobujeduce so nie zranio a druhá by tam čara 2 hodiny zašlahana. Ve Großhartowie, tam bu muž v internete zjebane a je dohromady 50-40 euro zubil, je so navabič dal za lukrativne investície z vysoké renditu a je do Švíce a do Nižozemské, junu 20-40 a po nižšie raz 30-40 euro še pokazal, no a potom sú v obšulnice kontakt votvamali, všetko by jen žulka bža. A ve Kamencu tam je vútoru rano při kšižovaništu na severne drose prasnevo, tam nie je 27-letná šoférka Audia, na předjezbu 62-letného šoféra mysliva, na to je pon prasnevo, dve v osobie so lohko zranište a vecna škoda vúčinja 20-40 euro a auče biešte potom šrot.

0: Naposled Michě.
1: Srbský rozhlas. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Kamencu spoští sočara Myta Zelerja, letušej laureatz Reze Šenovi. Státna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšova přepoda je Myta za je mnohostronské a vůsahovace zaslužby vo serbské kubvanie, převožovanie a publicistiku. V svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestrujm na to, zo je sa Reza Šenova ze svojskými přeložkami tež sobu voto starala, zo moža so přírodovedne předmety našuli tež v serbskej reči rúnohodne vúčovač. Myto Zelerja je zviazane ze 5000 euro a spošča so kýždy dve leče od kraja Sakskeje za vosebite zaslužby vo serbsku reč. Na serbských šulách v budeckým okresu je v minjenym šulským leče navše šulské družiny a vše předmety počahované menej hodinu vúpadnova hač v sakským šeresku. To vukáča ze statistiky, kotruž je sakské kultusové ministerstvo čara vozivivo. Na sakských šulách so plánujíče 3,1% vúčpe neje džaržavo. Na serbských šulách bie to 1,4%. Líčpe pak sú za jednotlivé šule ketro rozdielne. V nekotrých sú vúpady tež přiberali. Monika Gerdesová.
3: Z vopredka plánované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přiberali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 či Krosčicach, od 0,7 na 2,1% Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšinie 8 a Krosčanskej základní šuli 6. S tým šie zumie nad sakským přeryskom 5,7% leža.
2: V niedešim kamenským okresu bie lieca 27 nezdžacich poru bačonu z dohromady 7,5 modžatami. To zdieli Hubertus Švéda, ký sa za přírodoškytný zňazk NABU vo monitoring bačonu v regióne stará. Biechu drie lieca jeden porik a nekotre modžata menia hač v loňčím rekordnym lieče, ale by to tola v přírunovaniu jara dobre lieto. Ladojo na celú Nímsku bie lieca telko nezdžacich bačonu, kešišče žene z toho časa zo onitologojo pravidúne taky líča. V Krušvice maja vobedlerio při volbách za vonahamského miestnanostu v novembru dalšího kandidáta. Nímacia 40-letného necíšho miestnanosti Tristana Mühla od svobodných volerů nastupitež Tomas Najok od CDU. Kmenský volbný vůběrk je požadanie cia postaletného na svojim zajšom posiedženiu vobkručil. Dlouho by tak vůpadalo, jako by Mühl jako jiničký kandidát na vosovanským listčíku stav. Najok by se hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nového miestnanostu vola. Vútva B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kajž miestnanosta Tomas Meltke rekne, tu chvíľu domiace přizamknenia za kanál za dešiku vodu kvadu. Na miesto vosrič se bu plestruane a při tým užívachu sa tiež plestanaky, kotrež ležachu hišče pod asfaltom B6. Tvarske dživa za prvný votrisk maja hiščač do srič novembra tráč, kletu sleduje druhý votrisk od spočatka se hačken jedeši gorčme Stary Fritz. A to bude běchu naše pověště kišnesu za starou fricu, ale namakače dále na internetu strane a tež v naši app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Čivo slibro pokaza dále štonače stopňu a hoj s blakami z mými kurjavu ráno a potom dajku vodměnu mě s sluncom a mročelemi. Dženca to měvo suchovostač, tešnic hac tak vici kojte a živé slibro zalize na maximálně džiadnače stopňu.
4: Dále je na pučach a na drohách našim kuncu šitko v poriadku doječe si tu již dere tam dyščence ráno dobiče najlepivě so s naším programom.
1: Serbský rozvoz.

0: Soje serbschina dženca rune hodna pšednmet pši abitonich po vanjach gejš nimčina, a soje serbske šulstvo sakskim šulskim zakonju zakotvene, dosti tež zaslužbje rezu šinovie. Dve vod mnoho zaslužbo. A zaušo tute procovanje vo serbsku rič je soje lica vod kraja Sakskije myto zelaria spoščivo. Včera je soji myto kloštorski cirkvi a muzeju sjatije Hane Gamjencu od statnje ministerki za kulturu a turizm Barbary Klepšovije přepodało. Mirčin Venk nam rozpravia.
1: Myto zeloria je dre to jedne. Zopak môže myto s přiúznymi přečelemi a znatymi zromadne vosvědčiť. To zdaše so reze šinovej vosebie vážne byč na tutem večeru.
2: Ja som je so zbožuna a so jara čeština čuju a renie so je telko veľa ľudí prišlo. Ja som tiež jara zbožuna ze z toho, so je jo veľa mojich nedešej šulerov.
1: A to nie je jenož nekajka fráza, nie. Zromadnosť, my, to je to bytostné to, što šrezu šinovu učiní. Praji Mirana Cušsena, kotraž je laudácii mytovanú predstajíva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Čeco v my formi ryčova, hač runieš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelake vosebe serbsko-rečne projekte. So je ona so voto starava, so tiež serbšina je runohodne nemčine jako pruhovanský předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so by o svojim skutku a tvoreniu rečava. Ale so by so šim džakovala, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakujú so všetkým koleginam a kolegam. Kiš su so za serbštinu na serbskim gimnaziju na vose bite vašnje zasađovali.
1: Tutu živu zromadnošć ona tež ve šednem šulskim dnju upruđovaše praji Mirana Cušsena.
3: A ja si myslu, to najvažnije je, so je ona tež šulokam a šulorjam na gimnaziju tak veľa človeska osobu dáva.
1: 5-70 letna nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová v zajšvých letach zas a zaso na vúčbnicach sobu písala. Sýva so na umienku do písania dá. Hacú to recenzie v serbských novinách abo pševožky, kež žičacie knihy malé šerenie od Frida Preusslera. A tež to nečini sama za sebie, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, kotraž má svojské nakladníctvo.
4: To je kúskaž taká vulka svojbná firma, modživamo na serbských textách. Ona tie přelada šetce šir naše převožky, ešte môže čítať. A ja som pon Čakona za to pokývu, abo tež ona treba nekajku pomoc pon jaje ráču. A zúšesto to je pochám, kaž taká svojbná firma. Hát mo vôbec je to za to samsne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Reze Šinové sa tute dživo nadal ľubí. Na přestače znamenča ešte nemyslí a tež myto zelaria samo na sebi ako přidatnú motiváciu treba va nebyl.
2: Na blíže nešto škúliš leží, to neho to berá. Ale ako si mi to zoniva, to bych je najprv demu totálne perplexná, dokuž ja nesm absolútne s tým líčiva, dokuž za mne je to dživo, ktorýš ja rade činu, a što to bych ako starší človek, kde si ešte duchovne a čilne strove, što to bych ovak činič. Dokuž dživo je to leto, štož nás učiní.
0: Praj Reza Šinová, ktorýš je so čera, gamincu myto zelaria spoščivo. Mirčin Venk je nám o tom rozpravial.

0: Bedrohung sensibilisiert werden. Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev steht im Halbfinale der US Open. Er gewann in der Nacht gegen den Niederländer Botik van de Zandschulp in 3 Sätzen. Morgen spielt er gegen den Russen Karen Khachanov. Nach dem Viertelfinal aus von Spaniens Topstar Alcaraz ist Zverev nun der große Favorit auf den Titel. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžak. A do dňa startuje s vami Katka Pöpelec.
2: Dobranje a vítajte k druhému počasí našeho dženstnišeho rajnčo vusovania. Mi po boku je tu dženca rano. Kopilot Mati Gisvok a môj vítamoj vás fit do nového dňa na Čiomne. So vám tiež dženca rano šitko šlachči, vúbiče známaj šalku kofia. Môj všeradžimoj vám tu miestvojím, što môžete nedželu na dňu votoreného pomnika tu budešenie vosibitoho doživič a votladojo votoho je Bettina Wenderotova pobyva v Staroni, v domje Sjati Ludmile v Grosčicach, džiš je zetkava modostnu, kotraž tam sobu ladarku a ladarju podpira. Reportážu svišime tu za cišt voč hodine.
1: NDR Sachska, Serbski rozvoz.
2: Štož buča a droji nastupa je našim koncu šitko poradku. Jeli zo so zmeni, spuščame so tu vizor na vaše sobu dživo. Pisajte nám tu už přes app MDR Serbia, jeli niečo vyskač vôľadače, abo zvoňte tu do štúdia. Budešin 7 400 je naše číslo.

Wohnje wszakę z niemskich pojazd czas trzeźa niż oswyszeli. Co je dżęca cywozjazkowy warnowanski dzień. Sedmy raz są on lica niż o wotmieje. Stajnie wszako 10. septembra, a runie smy słyszeli, że cedza w Lipsku mierstrujem sireny testować, a to je też wone cíl tak rec w okresa Majzoriec a Budyšin, też tu cedza warnowanske systemy za kutny bad wuprowować, a předovšem z té funkcionálnosti suče sirénu end v središtu. Města a gmény při tým šítke svoje existuace sirény testuje a vůsledky so naposledk potom tež přirunuje vůhodnoča a so dalším kruhám zdžila a přizivě. Nic se po takým stroží, čili dženca jednáčích handy vůdce klinka. Oh,

Pech menšinu, dana po vosemich, nedom je Anitko venujeme so Ludvige, vun nosi červenu čapku, červeni t-shirt, ilustrirovane, jakaž komikova figura, zrozumí samo serbsce, a vone Ludvig dživa za krajnorad na zariad Budešinje. Dvaj mesaca je tutun virtuelne asistent na internetovej stronje, runje tak, kaž na WhatsAppižo aktivne. Ludvig je menujce KI. Chatbot Zariada. Maceli prašenja k temam Zariada abo probleme, Ludvig ma všetce vodmovu, a to, kaž ižo prajene ve viacerých rečach. Čeraz mi to tu rozo su raz vzpitali, to je nam Ludvig písomne serbsce vodmovu, tam stieše, rádu vam při prašenjach vo svúžbach a informáciách vo kresa Budešin pomham. Hajkaž, zželi krajno radne zariad, je rezonanca na Ludviga dotal jara vlka. V přichodže mati so skutkovania a nadavky Ludviga samohišče na dalše hamte rozširieč. Zvodkel Ludvig svoju vidu vo serbske reči čerpa, to nam neje co přeradič. Za zariada rika, so je tutun KI chatbot džil viečeho servisovoho pakčika, kiš je zariad bola externeho poskyčovarja knihovo. Vyspytajte sa s Ludvigom raz sami.

0: A po dolu podamy se zase ručo na dživo do Łužicy netkej minuty na po 8.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Ve Kamjencu spočči sočera Myta Zelerja letuše laureat z Reze Šinovi. Statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšova přepoda jej Myta za je mnohostronske a vusahovace zaslužby vo serbske kubvanje, převožovanje a publicistiku. Ve svojej laudaci pokaza Mirana Cušce na mjestu im na to, zo je so Reza Šinova ze svojskimi přeložkami tež sobu otostarava, zo moža so přirodovedne předmety na šuli tež ve serbske reči runohodnje vúčovač. Myta Zelerja je zvjazane z 5000 euro a spočča so kuždej dvě leče od kraja Sakske za vosebite zaslužby vo serbsku reč. Na serbskih šulach v budeskim okresu je v minjenem šulskim leče navše šulske družine a vše predmete počahovane menje hodinu vupadnova hač v sakskim šeresku. To ukaža ze statistiki, kotruž je sakske kultusovo ministerstvo čara vozivivo. Na sakskih šulach so planujiče 3,1% vúčbe nije džažavo. Na serbskih šulach bie to 1,4%. Ličbe pak sú za jednotlivé šule kytro rozdželne. V nekotrych sú úpady tež přiberali. Monika Gerdesová.
3: Z vopredka plánované úpady sú vo sebe serbských základných šulách přiberali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 či Krosčicach, od 0,7 na 2,1% Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované úpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšinie 8 a Krosčanskej základní šuli 6. S tým šie zumie nad sakským přeryskom 5,7% leža.
2: V Krušvice maja vobedlerio při voľbách za vonahamtské vjesnanostu v novembru dalšo kandidáta. Nimo cia 14-letno necíšo vjesnanosti Tristana Müller vod svobodných volerio nastupi tež Tomas Najok vod CDU. Gmenský voľbný vúbjerk je požadanie cia postaletno na zajšom posedženiu vobkručiu. Dlho by tak upadalo, jako by Müll jako jinički kandidát na vosovanskim lištiku stal, Najok by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nuo vjesnanostu vola. V niedešim kamienskim okresu Bielica 27 niezdžacich poru bačono z doromade 7,5 močatami. To zdžili Hubertus Šveda, kýž so za přírodoškytne zviaz knabu vo monitoring bačono v regione stara. Bichu Drelica jeden porik a nekotre močata mene hač v loňčim rekordnem leče, ale by to tola v přirunovaniu jara dobre leto. Ladojo na celu Nímsku Bielica telko niezdžacich bačono, kýž ište žene z toho časa zo ornitologojo pravi dvone ptaky liča. Za dlhodobné zanierovanie zviazkuje droji B790 mies Grotkom a Vojerecami započnú od oktobra štome potriezač, zo bychu vulke mašiny mestno mieli. B790 viedže z džela nad niedešie jamu Brigitta, čož dla je poda neštabilná. Dodla zaraduje netko severne S-130 pola noje vse testové areál, maso vúprúvač, hač hoďa so pieskova až čakova poda přes vibrácie mechanice sluščič a nošneščič. Popravné zanierovanie B790 má so najzajšo spočat 2030 let započeč, druhá so potom na 5 do 10 let do spône zaurie. A to bude bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine je pri 13 stopňach dúkvilu pomročené, vod doplňa zmujeme potom slunco a mročele ve vodmine. Vostanie dženca sucho a žive slibrote zalieze na maximálne 19 stopňu, júce potom podobne upada sucho, ale zaso trošku čoplišo. To zmujeme takhle maximálne 23 stopňu ve biu dňa.
0: Šitko beží kajš na štrčku, na pučach a na drohách. Na šupkane systém je za našu konc v opročo prostne.
1: Serbský rozvoz.
0: Tuž dojíče si derie na dživo, do šule, kýba po nocní službě od dživa dom. Všem moj vám všem, do pojezbu, do dženstvíšho hrania.
2: Dobranko.

0: das minute košiceras myslach stramajku přes Prahu jeli giba pěši přes Karlovy most so podali no aj skrotka sme po takim pobeli v Praze s Milanom Dobrým a nitko 6 menšina do 8 je čas přepodač svojo do Kruščic.
1: Nábožné slovo.
0: Tute madvenca Maria Veselina.
2: S duchom časa dobíš hič. Dobíš to opravdže? V dženstnejším spiešnym svieče dobíš so ketro napínač, dož chceš šúdže na najnovším stavie byč. Viedomošť a technológia so všetko spiešnýšo dále ujívate. Stajne so zaso dživáš, kak nové vunamakanky náš šedný džen voloža. Drude pak so nastrožu, dež vidžu, kak digitálne médie človeka putaja a samo malé džiči hižo za šmuratkom pišča, dokež chceža sebi nekajky video obladať. Tež šule sú zväčša z najnovšej techniku vôrtuani, ale šulario přeco menej nauknu. Votvedenie však je vulke. Je to práve uviče? Sme radšo pasívni konzumenča médiu, hač aktívni pučrubare našeho živenia? Sydneme so nedelu radšo pred televízom a ľadáme online kemše pri šalce kufia? Abo chceme byť džil aktívne cirkvinské zromadnosti, kýž môže přes zromadnú modlitvu tak veľa viac vúskutkovať. Kotre hodnoty sú nám zcela ešte vážne? S duchom časa môžeš ísť. Nezup pak vočko za to bytostné v živeniu.
0: Nábožný svôk dnej mieše dženca na doku a zamovitosť či kruščanské vosady Maria Veselina.

0: Zos, váš rajnčí budžák. A do dňa startuje s vami Katka Pepelec.
1: Dobre ranie, mi pobokuje dženca rano Mati Gisvok a my startujeme do nového dňa s dobrými pojezdčami, što špuča a drohý nastupa. Tam je našim koncu dále šitko v poriadku. Dalše nádrobnosti, koho vokvo vopkada znie Mati potom za nás v policii za džesač menšinu. A dženca rano svišime tiež ešte Mirčina Venka. Vun bie čera budla, jako je so riešenu vej v kamiencu myto zelenia spoščivo. Viac o tom zonime potom tu krotko po serbských pojezdčach, potekim krotko po napúdževiečich.
0: NDR Sachska. Serbský rozvoz.

0: pokazam.
1: No a ja som netko vaša hučbna svetvunia a pokazam vam hučbny smír po dženstnejšim vusevaniu. Tute titule ešte svešime. Kraj dokaj vidžina špuč, zatem praša sa Ištvan Kovela. Tež Lindu Helterhoffec, dženstera na svešime. Nimo toho přizivý se podle nás tyž, vypocíš. A s tým je 8 pôsnych, to sú naše titule, ktoré ždence ráno ešte na nás čakajú. Netko je Veronika Zárodníková na reče.
2: Svoja dúpa ja mi vôvie, kýž ja svišach poput.

0: Polícia z G.
1: Ve slepom dojenže čara rano ke smertnemu vopkanemu nezbožu. 36-letná šoférka bie ze smiera múkec přijeva a je potom ve slepom kontrolu na tiezdži dvom zubiva a prasne do domského. Ve koruni žona potom vúdecha. 5-letné sobujeduce so nie zranio a droa bie čara 2 hodine zašlahana. Ve Grosshartowie bu muž v internete zjebane a je dohromady 50-40 euro zubio, je so nababič dao za lukrativne investície z vysoké renditu a je do Švíce a do Nižozemské junu 20-30 a pon 30-30 euro še pokazal, no a potom sú v obšudnice kontakt v otvamali. Všetko biene šulka bža a ve Kamencu, tam je v útoru rano pri kšižovanišču na severnej droze Prasnovo, tam nie je 27-letná šoférka Audia, předtiež bu 26-letná šoféra vopkečbovala. Dve v osobe sú lohko zraniště a viecna škoda vúčinia 20-30 euro a auče, tej biežte potom šrot.

0: A netko rano bedel nađeveč veđe naš puč na male. Na kupje Majorka mejahu čera popodnju mocne zljivki. Tam mejahu z blakami na 47 litrov dešča na kvadratne meto.
1: A kajž viacero povestčova agentúre zdjela, je tam čera tež žona voživene přišła při nevedre, chceše na vukoče kupe ve mau miestačku puč přepriečič, potom je ju voda sobu stornova a žona bu spode parkvaca auta zatusnjena. Tež přibrio mesta Porte Soler, bola turisto vo sebe vobľubovanú bu přepravjene a netko maja tam tujšto vota. Voni voj vobornice mjahu čara viacač 130 zasadženio, 44 leto je vupadnovo, tež leta niščo steješe s blakami viacare centimetre pod vodu. Haj, a netko po vulkim zljuku mjahu pon zaso svonco a dalše zljuki tam ve přihanych tydženjach najpreda raz žane připovedene nesu.
0: Budau, nech tak vostanje.

0: Luisa Hermanitz, spievaše Lute Džirki, a za nebuchu pola vas, Lute Džirki, kovo voku informáciu byli, mama tiži svok za nas netko pojezče, přetož je na podživiečich.
1: Serbský rozvoz. Pojezče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. V Kamencu spočči sočara myto zelaria letuši laureatce Reze Šinovej. Státna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšova přepoda je myto za jeho mnohostronské a vusahovace zaslužby vo serbské kubvanie, přeložovanie a publicistiku. V svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestu im na to, zo je so Reza Šinová ze svojskými přeložkami tež sobou otostarava, zo moža so přírodovedne předmety našuli tež v serbskej reči rúnohodne vúčovač. Myta zelaria je zviazane z 5000 euro a spočča so kýžde dve leče od kraja Sakskeje za vosebite zaslužby vo serbsku reč. Na serbskich šulach v budeskim okresu je v minjenem šulskim leče navše šulske družina a vše předmete počahovane menje hodinu vupadnova hač v sakskim šerisku. To vukadža ze statistiky, kotruž je sakske kultusve ministerstvo čera vozivivo. Na sakskich šulach so planoviče 3,1% vučbe neje džaržavo. Na serbskich šulach bje to 1,4%. Ličbe pak su za jednotlive šule ketro rozdžilne. V nekotrich su vupade tež přiberali. Monika
3: Z vopredka plánované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přibírali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 v Krosčicach, od 0,7 na 2,1% v Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšin je 8 a Krosčanskej základní šuli 6. S tým šir zumie nad sakským šeriskom 5,7% leža.
2: Vútvo B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kaž viesnanosta Tomas Meltke rekne, do kvílu domiace přizanknenia za kanál za deštíkou vodu kvadu. Namiesto vosrič se bu plestruane a přitom vúživachu so tež plestonaky, kotrež ležachu išče pod asfaltom B6. Tvanske dživa za prvný votrisk má išče hač dosrič novembra tráč, klitu sleduje druhý votrisk, od spočatka se hačke niedeši gortme stare Fritz. V Krušvice maja vobedlerio při voľbách za vonahamtska viesnanostu v novembru dalšo kandidáta. Nimo cia 14-letného nicišo viesnanosti Tristana Mühla od Svobodných volerio nastupi tež Tomas Najok od CDU. Gmenský voľbný vúbjak je požadanie cia postaletného na sajšom posiedženu v obkručiu. Dlho by tak vúpadalo, ako by Mühl ako jiničký kandidát na vosovanským listčiku stav. Najok by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského času sa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nového viesnanostu vola. V niedeším kamenským okresu Bielica 27 nezdžacich poru bačonu z dohromady 7 posta modžatami. To zdžili Hubertus Švéda, ký so za přírodoškytný zviazk nábu vo monitoring bačonu v regióne stará. Bychu tre lica jeden porik a nekotre modžata menia hač ve lojnčím rekordnym leče, ale by to tola v přírunovaniu jara dobre leto. Ladojo na celu Nímsku Bielica delko nezdžacich bačonu kajšišče žene z toho časa zo onitologojo pravidu dvône ptaky liča. A to bych u naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane Rune, tak kajž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Trošku šere hišče je, a to při 13 stopňach v Budyšine. Od doponia zmieme přecojace slunca, mročele potom haj v vodmine se sluncom a ostane tiež sucho. Žive slibroty zalieze dženca na maximálne 19 stopňu. Júce bude trošku čoplišo, to smieme so hižo zaso na 20 stopňu v výu dňa veselič.
0: Mies Radebergom a Drežďa nami nic pa autodroze, ale vopročo tam po buču, kotruž veče po kraju, so vopka trochu hači, kop, dokež je tam jeden LKW defektny, dla toho kečpu jeliště tam směr Drežďany popuču, kýba z Drežďan směr Radeberg, tam vokomikňo šitko trochu traje dla defektného nakladného auta.
1: Serbský rozvoz.

0: Zaje serbština, dženca runohodne předmět při abiturnych prowaniach kaž němčina, a zaje serbske šulstvo v sakskim šulskim zakonju zakotvene, to ste tež za službě rezu šinovie. Dvě vod mnoho za službu. A zao šo tute pracovanie vo serbsku rič, je so je leca vod kraja sakskie myto zelaria spoščivo. Čera je so je myto kloštorske cirkvi a muzeju svätého Hanne Kamjencu vod statnie ministerki za kulturu a turizm Barbary Klepšovie přepodało. Mirčin Venk rozpravia.
1: Myto zelaria jedre to jedne. Zopak môže myto s přiúznymi přečelemi a znatymi zromadne vosvědčiť. To zdáše so rejze šinovej vosebie vážne byč na tutem večeru.
2: Ja som je so zbožená a so jara čeština čuju. A rejne, so je telko veľa ľudí přišlo. A ja som tež jara zbožená ze z toho, so je jo veľa mojich nedešich šulerov.
1: A to nie je jenož nekajka fráza, nie. Zromadnosť, my, to je to bytostné to, štož Rezu Šinovu učiní. Praji Mira na cužsena, kotraž je laudácii mytovanú predstajíva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak doprytka tvočiva, ona je popravom. Přeco v my formie ryčova, hač runieš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelake vosebe serbskorečne projekte. So je ona so voto starava, so tiež serbšina je runohodne Nemčine jako pruhovanský předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so by o svojim skutku a tvoreniu rečava, ale so by so všem džakovava, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakujem so všetkým koleginam a kolegam, kýž sú so za serbštinu na serbským gymnáziu na vosebite vášne zasadžovali.
1: Tutu živú zromadnosť ona tiež ve šednym šulským dňu uprúdžovaše praji Mira na cužsena.
3: A ja si myslím, to najvážnejšie je, že je ona tiež šulokám a šuloriam na gymnáziu tak veľa človeska osobu dáva.
1: 5-70 letna nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová za ešvých letach zas a zaso na vúčbnicach sobu písala. Sýva so na umienku do písania dá. Hacú to recenzie v serbských novinách abo pševožky, kež žičace je knihy malé šerenie od Frida Preusslera. A tiež to nečiní sama za sebie, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, kotraž má svojské nakladníctvo.
4: To je kúskaž taká vulka svojbná firma, modživa mu na serbských textách. Ona tie přelada všetci šir naše převožky, ešte môže číta. A ja som pon Džakovna za tie pokyvy, a budeš ona treba nekajku pomoc, pon ja jej rádžu. A zúšesto to je pokam, kaž taká svojbná firma. Mo vôbec je sa za to samsne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Rejze Šinové sa tute dživo nadal ľubí. Na přestače znamenča ešte nemyslí a tiež my to zelaria samo na sebi ako přidatnú motiváciu treba va neby.
2: Na blíže nešto škúliš leží, to neho to bera. Ale ako si mňa to zoniva, to bych ja najprv demu totálne perplexná, dokáž ja nesom absolútne s tým líčiva, dokáž za mne je to dživo, ktoré sa rade činu, a što robíš ako starší človek, kde si ešte duchovne a čilne strove, što robíš ovak činiť. Dokáž dživo je to leto, štož nás učiní.
0: Praji Reza Šinová, ktorýž je so čera Kamjencu, my to zelaria spoštivo. Mirčin Venk je o tom rozpravjal.

0: Сусідка кожен раз каже, ти весеня жопетом запущу.
1: Ах, ну так ми кшіца белі.
0: Ну, що цю мало рейува, а ти вінце рейува.
1: Я дух низу мегла, я разом хора. Це
2: кшіца
1: вистай дома. Йо, не кшіца, а низу маєш.
0: Jo, to tak jo na těch zapustách. Tam ten odio vile pítek a nět chore byš.
1: Nět máš vetok. A jo. Náš na něm přece gronil, kaž něče obšášal, kaž se žižila ten jo gronil, tak a grohoj přidroze. To kůže Petr gajo a my ty.
0: A oš... Tady by to hněj nicht Petr gajo.
1: Ale to je tak, to odio špem vejse tak Petr gajo.
2: A my nejsi žen groh tergal.
0: A ty nie, nie si groch, ty keďže tergal.
1: No jo, im te ľudia ten groch tergajú a tak peče sú.
2: A to veli.
1: Každé 7-10 máš na puklu, pen im kšica veli.
0: Jo, ten zapust oga so by veľa ľudí. A veľa auto.
1: Ča chota jo bylo. Ča chota.
0: A pen še se groniš zapust Герце Граєва, де люди уже раю. А це ви так пен маю на генах, я зу хоре, так, ти.
2: Але все це льоні, герце за граю, гаж, я се ж белю зажаю.
1: Але ми їм не сукшили, зажиш. То не було ні.
3: Ти не се дяла
1: їм
3: запуш?
1: Ні.
3: Ти се дяла, пе стольце ляжеш.
1: Ну ах, я сам сиджала так проб. Ani nitra spela v tej starkej to.
4: Jo, naša starka, ta jo, ganz stará odola, byla živé 60 let, a ta jo byla taká ľušná, ale rád jo kšela umriš, a ima je zas ľabovala, a raz jo panula, a vedpila, a jo vegen šavela, a pen som k ní přišla, jaco, a som grúna coga z tebe, niet jo bylo ľus, a vena mini som se myslila, že to staré promě zakšavíš a já pak zasľabuju. A penio byl zapust a tam byla vegen chora. A ten senio přišel domoj a jo gronil, no starka, ty doch neboš nám tu den zapustu zbrojiš. A buš net vielleicht umriš. A vena mini, ne, ima jan cvišiš jo zapust. Ja šom budeš ti ľabu a štepo, nu net ešte budu. Jo, to je bylo tak zapusta.
0: Jo, coga, letos se gabe, raz das velike zapust, živíš na štěpor, jsou byli všechno tady mladé živočka, ale...
2: Ale fajn, co byli.
0: Fajn, co byli oblacone, jo.
1: Šekované,
0: jo. Šekované, jo.
3: A peni žili, pen jdu do gostinice a pen ta... Tam odjel pen pite a rejuálne. A te nudle se tam nachamsajú pen a všetko je im leta pen te dlíky nudle proste bľavu.
5: Dlíky koše nudle.
3: A kúša, no čo, zvetok še miš pen zase pinieze, ten te nekrejú tých pinies došť.
0: Jo, my ga nesme v pierive te pinieze tak rožili, my ga nesme tak vile brúho, jak net. Kaž písme mi dve alebo tři marce, to jo nám rajhova dva dny na rej.
1: Písme mi karku a šupkaru, to jsme byli spokojem. A net, kaž nemám auto, a kaž nemám...
3: Nic, nic.
1: Jo, já nemám auto, já nemám auto, to jsme těch zpívali.
0: Jo.
1: Jo, my glej raz.
6: Já nemám auto, já nemám dobytky, to já noc obšia mám, já mám žirat.
1: Jo, no a my jsme napřed chodili, my jsme v Oklovesemich, jo byla chvilku, jsme mohli ven, obehnáš, a pen za pět stundy za všechno napřed. A pen jsme ale pety si ganěli a...
2: Tak a živý, jak bojcám, gotovali bosy.
1: Jo, a tam jsme pety veze uvezili a rozebrali a kup přezy, zestajali te všechny kusky ve těch vezů a raz jsme tyke ga... Kšili vesu šísnoš, a tam je byla nožica, jo. A tam je se ta Jana valila do té duchy. Ta jo šakla a smeržila, a šla chodka. A ta jo šla plakuci doma, co ta mama bře groniš. A já jsem slezla, pe kolena hlazila, já nisem mohla smeržila. A pe jsme všechno kšajžo. Přeobljaklej, drasfu schovalej, druga, jo se naobljakla cista. A pes mi šli zase na přezu. A gotovali, jinak nic nebylo. Ale směry dělá, jsme jsme se, jano na to druhé gledali, peně bylo, a ze všechno, pes mi se směli zase. To je šlím, každý můžeš jsme směli.
3: Alle
2: müssen das beschreiben, den Stuckart.
1: Stuckart, nur Tora ja schwer.
2: Ich lachte, weil das mich nicht Stuckart. Das Büwali. Aber wenn es ein bisschen nachher ist, dann ist es ein Ogon, wird er.
1: Wisst ihr, Jinsa, Schlachtwahl? Ja, ja.

0: Nej.
1: Ja, men när jag blev slödar, jag uknade upp sig bulka slödar, mästare jag blev. Och prövde så tagade jag sig också uknade skilj. Och när jag blev nästan samma som jag smågade, och jag hade pärsat dem och jatsor. Det blev kurjava, och tagade knådde gulj, knappt så skilje. Gajo se hopil be, prisu peraj ve trejtare une gluvi, a tenjo se misli nje dok se nam nje pera ten rejta boj me veči, a me nanjo zel pantoflje do ruki, piri ga na snicak drejanki, a jo gnal co še megal domoj, do pestoli uši gluvi se upši kšuval, a švicuval celu noc, a drugi žin jo še zas na to šeši do preveza, a penjo si bi go njet jo vednjo, njet mek si bi ja to raz u ogljaš, co tura jo tam bilo. A penjoš viděl, až to jo kér, a ten jo byl vetrizáne, a kus jo stojá tak do ljufta te vidky. A to jo byl nerejda ono glum. A pěli ga su nur také šaky viděli. To...
2: No jo, kaž te kurja, ovo jsou byli u v těch blotách, a tak u ga by přece mokšo, všechno, tam jsou vilje viděli.
1: A tam jo bylo Berkovách to vilje, a tam jsou te staré ljuže, kaž ušli, já jsou susedoju, ka Ljatenicku mili. A bym bali se Ljatenicku s světlom, a pen jim gojn tam jsou tak skokotali, te světálka, a pen jim se chovali a se bejali.
3: No jo, to dobře, jsou pirigronili, te ljudky, te jsou vilje ljuži do té vede sparali, te jsou pen zavěd...
1: Te jsou se sami perali, a to až nejsou viděli, věc, že jsou.
2: Jo, už mogor je, kdo jsou bej, tyke ljudky. Maria, ulice do hras uvaž doma, při šliodáře. Tam to jsou teď šli, on pomec šit noci, kaž nebyl.
1: A ten groch sepali.
2: Jo, a penio ta vaša mama ten groch nasypala.
1: Jo, a penio
2: se věc. A pen jsou zubě gali, a pen se nisu virili věce. Uma rakojců, seme peže cali pen tom pěcení.
1: Jo, žešku, ne žešku,
2: se olivali. Žešku, ne žešku, se gronili, a kaž pen se te korytka, všechno, co se olivali, zaž přinesli, ka pen jsou měli same slobrane pinjeze nuči nasceňali. A ljudjam su pomegali. A petek dní nisvěci přišli. A gledok smogorve te gase se ještě džin zgroni slobrana kasa. Jo, a rudi se njet vjaseli.
1: A ja jsem vedi slobrane gase rožena.
2: Jo, a tam se pet ubě nula gase me vedi hludku ča. No, te nebže vetok vidiš.
1: Den ve věci, ve těho živině.
2: Ten je raz ulicováš ve těho dvě jagarjovách se ustrožanka za tým sáníkům pasovali.
4: Jo, jo ten zarec Nikito a ten Vilem jste šlej do ustrožanku na sáníka. A či dny, a žen sáník mi přišel, a ten čtvrtý žen přišel sáník. A ten Kito bauchňo, Kito sežel, při té drogy a ten Vilem jo tam dali při těch chojcach.
2: Iga Vilem je ten žin ženok palenca sobu.
4: Jo, felik jo byl. A Kito štili jo a při Vilem a přišel ten sanik a Vilem štili jo tyka. To se zmakujete a sanik tam ljaža. Kito mini, jo Žuko, ty se do sanika trafil. Ty mi usu gnali, a ne žase, sarniko, ja sam ščilil, a Janjo se, Janjo je važno.
2: Pendoch, ja bi tak nihten, až ja se mislite, Jan sanik, to so žase ščilil.
4: No, tako je problem.
3: No, Kito doh raz retoval na Janem Kjandrozu. Tam jo bil...
4: Nije to bil ten Gutkojc Vilem.
3: Gutkojc Vilem?
4: Jo.
3: Majst jo stojal... A upasoval tam s carnym Kjandrosom. A nieco cyni w tym majsu, a ten Kjandros ją ścielił, a przyjm ją mu pnia z nogu, a ten ją na nim rejtował, a ten ją kochyścił.
1: Ale ten ją mieli się wieca gluku. To ja czego tak?
3: Jo, te oni winzle.
1: Jo, to nie tak szukno jano.
3: No nie są ga pieri. Передох су с кобилками шли до грибу, а пен су били там млоде царне свинје. А нет јаден слег је бе...
2: То је бе ден старе грызк.
3: Грызк, нет,
2: јо. Старе грызк је там бе...
3: А тен је до те
2: грибах, јо.
3: Гриба, а тен је до те кобиле јано мале просе.
1: Јо.
3: A to je хопило квицаш.
2: То је бе ваше гојце Марија.
5: Та че та стара?
3: Та стара. А тен набом гори. A ta jo chopila vyliváš v okno toho boma. A ten jo, tu celou kobilu jsem prosil, že musel chyšiš dole. Vat sábe ten bom ještě oblamala tam.
1: Ty to gotuju tak.
2: Jo, ta je hraši nie se zeš. Ale Видох, що ж не знає так. Старостек там з горти, Карла. Він навчива там, чи де гойки, то хме тену ролю. То я би тільки та любі Ян вицепіла, як Ян Сумалко. Ну йо, раз тільки пеню пшіша та й напіти до моя та баба йо мені. Віче жайча мусиш з тей козу козолою. До бецини. Йо. А, ну йо, до друге жайча рано Карле станю. A ta baba jom dajo tu kozu, a my Kale zaštrika pen z tej kozu mašerujo při tej železnicom do Bile Góry, až do Biliny. Přiže do Biliny a Kjacmar stojí vence a se už vedno zaví, Kale, že něco už víš? No jade pes tej kozu do Biliny, kozoloju. Ve mi peňam peš pě raz ku mně nuč, že on pěr jan ternuč. Vence su mi taje... Та я палив, та я жертки дарав, там ту козу привіжу, за тенжу ніч, а там запарати два млади гольця, ве мій пейште разовлінг, зайде ту козу, увіште ку мне до тієї козини, як рожі, а там я припадля козу, а ток привіжте його за тим палі. Ну йо, мій староста, кархін, йо, пен, попіл, а бєтелік, за надр, а пену, се зел ту козу, ні ніц, віє, гляда, як стає ще ну, пен, до бецини. Přiže do beciny, nádver, a ta baba stojí tam a vena mini, no Kale, co ga ty u cos, já ga mám sama kozola, no jadem z tej kozu, kozola je přiž, no ty ga máš kozola, co ga ní věr, no ta baba ga mi dala kozu, ten se kde dole oba a Kale mini, ale tady se přigotuješ, ale tam se kýš, až já to přiž domů. Se obrožil z dvero domoj a z tej kozolom, jsem kozolom a šeroval. Přiže do Biliny, někdo ještě tomu, venom pět raz ulicu, a šel, šel pedermo tomu, Kjacmarijo. A no jo, pen přivezal zas to kozola tam za ten pal, šel nuč, no tam si pal se jde, pen co pili a pili, a tu chodil ten Kjacmar zase to kozola do groži, a tu kozu zase přivezal. A my Kale se přiměl tu kozu a stejma šeru domů, a my se tu ulicu. A je ta stará, možná se čím přigotovat. Měl tam piču palinca, tam malku fiašku a něco z ní šel, a až pen při té železnice byly gore, že už pen do, na gortu, jo, tam je byla net nová groblia gotovaná, a při té groblia net šel tak, a to, že ta, skok, ta koza zeskokala a Karle opět štapila, zuvěrgala, žádala ten štrik a ta fliaška jom za nádru paňo ven, gluk, gluk, gluk, gluk. A ten za ní přijímá a mini fliaška, já si slyším a já ňám či pomoc. Jo, fliaška byla uvěřena a my Karle penste kozu domoj. No jo, přijde domoj a ta stará mini Хоч і ніс не шкоджі, нет пеноці, пак се засніжі, пі Кяцмаре сейджен. Вен мені, ай ти б'ямеш за пшіготово, ніц мі дала козола особу до бецини. Тога ні йде, єно ні. Но гляда я рох раз, лямпу олювала, пенсте, се лятерну обе глядали. Ха, Кале мій, то я не розумію. Хилюю козола, хилюю коза. Пеня тільки віце не вим. А другий жінь муса пен застай козу машируваш. А та баба я мені Tom Kjacmariju, tam Biline, ten je měží za náru. A penio se kozu šenu gladuri, če su golju až do beciny.
1: A penso rojko z
2: leta. Jo, penso šiti koz leta.

0: A na té bolestné cáse ještě raz se přemyslíš, byli dost by ten palin s pentik sami blůvali a...
1: Na žetu se jak navaril.
0: Jo.
1: Ne, cás.
0: No jo, tak jo, bylo gasu, tyky mi razdíš palinca, taky veliký ogina, penak ogeňu byl.
2: Spalené všechno to drevo.
0: To drevo spaleného. Dých pijané jsou byli a pen jsou to kupci z Fritza z Preveza. Popěl zeli a jo tak, a jeckali a ten si myslí, tak dobře jsme ty lůže. A ty druhé nejsou mi směchadla. No te, bělé zuby si byli, víš, tak se jo ukupčivili.
1: Ugleda i na Cázara, kopšar.
2: Ne, my gronimy kopšar.
0: Jo.
2: A odchozy groni Cázar. A Debsku
3: Romkerar.
2: My jsme museli pěši 20 kilometrů jsme museli na želo chodzić do góry. A taky kusk chlebaška.
1: A
2: vedu, do byliny jsme, kaž, no. Liše je bylo tak šoplo,
0: sajžali
2: te nové bomky, pak jsme do byliny gnali a pen pevedu. No jo, ale pen taká krudy ogronil, ten palinci odval varion, a mnogi raz je po celém smoru je smrželo za palincu.
1: Naše díši se dali, my sluchaš mence.
2: Jo, až nikt ne přijde. A Jana ženská, ta je byla už starša. A no jo, ne, musela sobu s nami gotovat, a k nám jsme doma krnuli. A to je bylo pení všima. A ta je byla tak napita. Ta je se prasnula tom psoju do jeho.
1: Budky. Jo.
2: A celou noc je tam spala, a druhý den je bar umřela, ta do ní byla to naučena. Pěrně jsou ty ženské tak pili, nějak go, no jo, ne, ty babi tam.
1: To jsou tepineze.
2: Tepineze, jo, ten zase žurné tepineze žažali gromadu.
1: Jo.

0: Susanne Hempelová je to bola. No ja, žinca váš smartphone teke dla toho varnovajnského dňa. Moj smartphone teke cesto bince pak dla druhé vice. Stavne mi napomína až tým sportováš. Mám takú športovú app v teke. Sport-app slúšajú ku nejvíci úspešným aplikáciám. Slyšali je gronie také apps mogu byš pozitívne, nás vieci aktivírujú. Rončke mogu byš teke škötne, to je vonin unamakáva štúdia, to má cíniš s tým, až přes také aplikácie se všetcesto přirovnujeme s druhými, ako sú pezdatne veci úspešné, ako se nedovilijú nikaký šukurigel, ako majú jučo tak veľa musklo a přitom, čoká, popšom vážne, což ja sám za sebe zmestujem, no. S takým vestojenčo relaxovaným se veteke při našej sportovej muzice týženia nento, ja by groňu žinca jo redne žen za, jo, za rejovanie, kaž nemášo rovno partnerku, alebo partner, ja při rúce na ponžo to teke sám, lievu ruku gori, pšavu ruku gori, všetci vedmeniaš a při tom skokáš až do kytenia.
1: Weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.
1: Get

0: Sused, как rozkaga, ty ves nie žopetom zapuścia.
1: Ach, no tak mi kšica beli.
0: Lebo sú čo malo rejovala, a ty viec rejovala.
1: Ja doch nie som megla, ja som chora.
2: A kšica
1: vesta i doma. Jo, ne kšica, ka nie som malo.
0: Jo, to tak, jo, na tých zapustách. Tam ten odio vile pitek, a net chore beš.
1: Net máš vetok, a
0: je.
1: Náš na ne pšice gronil, kaž nie čo obšašal, kak se žižila ten jo gronil, tak a grohoj pšidroze. Takuži petergajo, a my tyk.
0: Za tebe doch nie nicht petergal.
1: Ale to je tak, to odioš per vejse tak petergane.
3: A my nie si žen groch tergal.
0: A ty nie si groch, ty keži tergal.
1: No jo, im te ľudia ten groch tergajo a tak pečesu.
3: A to veli.
1: Kaže, sedem žiaset máš na puklu, pen im kšica beli.
0: Jo. Ten zápas toga se by vile ľuči. A vile auto.
1: Ča chota jo bylo.
0: Jo.
1: Ča chota.
0: A pepšece groniš, zápas, gerce grajov a te ľuči uže rajov. A co ve to pen majú na genach, jesu chore, tak ty.
1: Jo. A ja...
3: Ale pšece groni, gaž gerce zagraju, gaž ja seš beľu zažeju.
1: Ale my im nisu kšeli zažeš. To nie bylo
2: nič. Ty nisi dělali
1: im
2: na ten zapuš.
1: Nie. Ne, ne.
2: To se dělá, pe stolce ľažeš.
1: No ach, ja som sedela tak prop. Ani nie teraz pedaj, bo to jest starki jar to.
4: Jo, naša starka, ta jo ganz stara udala, była 96 lat, a ta jo była taka luśna, ale rad jo kšela umrić. Ale ma jo zas ľabuala, a raz jo panula, a vetpila, a jo wegen šavela, a pensom k ní přišla, jaco, a som grunla, co ga z tebe nie to bylo ľus, a vena mini, som se myslila, že to staré pro mě zakšaví, že já pak zasľabuju. A penio byl zapust a tam byla vegen chora. A ten senior přišel domoj a jo gronil, no tak, a ty doch nebož nám tu ten zapust tu zbrojiš. A buď net vielleicht umriš. A vena mini, ne, ima jan cvišiš jo zapust. Ja šom budeš ti ľabu a štepo, nu net ešte budu. Jo, to je bylo ve tog zapusta.
0: Jo, coga, letos, ako by raz zas veliký zapus, živíš na ešte por, sú byli ve všakne taj mladé živočka, ale
3: fajn sú byli.
0: Fajn sú byli obľacone, jo.
1: Šekované,
0: jo.
2: A peni žili, pen du do gostinice, a pen ta... Tam odio pen pite, rejuane, a te nudle se tam nachamsaju pen, a všetko jom im leta pen te dlíke nudle oproste diabu.
5: Dlíky koše nudle.
2: A kuša, no čo, zvetok še miš pen zase pinieze, te nekleju tých pinieze došť.
0: Jo, my ga nesme pieri ve te pinieze tak rožili, my ga nesme tak vile brucho, jak net. Kaž písme mi dve, alebo či marce, to jo nám rajhova dva dny na rej.
1: Písme mi karku a šupkaru, to sme byli spokojom, a net, kaž nemám auto, a kaž nemám...
2: Nisi nic.
1: Jo, ja nemám auto, to kaž sme tých spívali.
0: Jo.
1: Jo, my glaj raz.
6: Ja nemám auto, ja nemám dobytky, to ja noc ja mám, ja mám žirat.
1: Jo, no a my sme napšie zachodili, my sme v oklovesemich, jo byla chvilku, sme megli ven, obernáš, a pen za pe štúne za všechno napšie zi. A pen sme ale pety si ganiali a...
3: Tak a živí, a ten bojec, a gotovaj bosen.
1: Jo, a tam sme pentyke veze uvezili a rozebrali a kupšie zi, zestajali te všechne kusky ve tých vezu, a raz sme tyke ga... Kšili vesu šísnuš, a tam je nožica, jo, a tam se ta Jana valila do té gluchy, ta jo šakla a smeržila, a šá chodka, a ta jo šla plakuci doma, co ta mama bžo gruniš, a já jsem slezla, pekolina hlazila, já nisem mohla smeržila, a pes mi všechno kšaj, jo, přeobljaklej, drasfu schovalej, druga jo se naobljakla cista, a pes mi šli zas na pšedu. A gotovali, inak nic nebylo. Ale smiechy dla imel, raz sme se, jano na to druhé gledali, penio bylo, au, zešiknu, pes mi se smiali zase. To je šlím, kaž se můžu šume smiať.
2: Ale
3: my to przyszliśmy tych stukat.
1: Stukat, no to ma już wielo.
3: Szlachtowa, ja bym szli stukat, my spiłali, a będzie sobie te ludzie naparali, bo ja nie jeszcze chcę ten ogon we tej...
1: Wyście żynca szlachtowali. Jo, jo. Wyście.

0: Jonas Tej.
1: Jo, mein Name ist Schlöder. A jo uknul up se bulka šljodara, mesta jo bil, a pravezu so tegoljce, ak so uknuli, šeli. A ne to bil naš nan samo za smogljova, a jo da peše domo, jacor. To bila kurjava, a takak mnodi goljc, knap za šulje, ga jo se hopil bek, pri so peraj vetrej, tare one gluvi, a ten jo se misli, ne doh se nam ne pera, ten rejta bolj me večji, a mej nan jo zel pantoflje do ruki, pri ga ena snica, drejanki, A jo, gnal so še mega domoj, do pestoli uši glus, upši kšuval, a švicoval celu noc. A drugi žen jo šel zas na to šeši do preveza, a pa njo si bi go, net jo vednjo. Net mek si bi ja to raz ogljaš, co tora jo tam bilo. A pa njo vižela, što jo kjer, a ten jo bil vetri zane, a kus jo stoja tak do ljufta te vitki. A to jo bit nreda je one glum, a pri ga su nur take šake vižili.
2: To... No joga, šte kurja, ovo su bili u, v tih blotah. A tak, uga bi pšetce mokša, što je tam so velje vižili.
1: A tam je bilo Berkovah to velje, a tam so te stare ljuže, ga so šli, ja so suse doju, ga Ljatenicku mili. A bimbali se Ljatenicku s svetlom, a pen so jim gojim tam so tak skokotali, te svetalka, a pen so jim se hovali, a se bejali.
3: No jo, to dobro so prigronili, te ljudki, te so velje ljuži do te vede sparali, te so pen zami...
1: Te so se sami perali, a to še niso vižili, več se že su.
2: Ja, us mogor je, da so bej teke ljudi, Marija, ulicu do hrasu vaš doma, pši šljodarja. Tam da su teke šli, on pomet šed noce, kaž nije bil.
1: Ach, ten groh sepali?
2: Jo, a penjo ta vaša mama ten groh nasepala.
1: Jo, a pen nisu
2: vjeti. Pen su zubje gali, a pen se nisu virili vjeti. Nije. Uma rakojcu, seme peže cali pen tom pjacanji.
1: Jo, žešku, ni žešku su
2: olivali. Žešku, ni žešku su gronili, a kaž pen su te korytka, všechno co se olivali, zaš přinjasli, ka pen su mili... Same slobrane pinjeze noći nascenjali. A ljuđam su pomegali. A petih dni nisu veci prišli. A gledok smogorove te gase sa iši džin zgroni slobrana kasa. Jo, a rudi se njet veseli.
1: A ja sam vedi slobrane gase rožena.
2: Jo, a tam se pet ubije nula gase me vedi. Ljudku čak. No, te nije vetok vidiš. Nije.
1: Den ve veci, veti ovo živine.
2: Den de raz ulicu Vaš v tej dvije jagarjovak se ustrožanka za tem sanikom pasovali.
4: Jo, jo ten zarec nekito, a ten velem ste šlej do ustrožanku na sanika. A či dne, a žen sanik ni prišel, a ten stvrti žen přižo sanik. A ten kito bauchnjo, kito seže při te drogi, a ten velem jo tam dali při tih hojcah.
2: I ga vidim je ten žin ženok palen sa sobu.
4: Jo, felih jo bil. A kito ščilio, a při velem a přižo ten sanik, a velem ščilio teka. To se zmakojete, a sanik tam ljaža. Kito mini, jo, žuko, ti se do sanika trafil. Ti mini usu gnali, a ne žase sanikva, ja sam ščilil, a Janjo se, Janjo je ljaža.
2: Pendoch je byl tak nichten, až jo, se myslete, Jan Sanik to zažaseš.
4: No, tato je problém.
3: No, ti to doš raz retoval na Janem Kjandrozu. No. Tam jo byl...
4: Je to byl ten Gutkojc Willem.
3: Gutkojc Willem. Jo. Majst jo stojal a upasoval za tom carnem Kjandrozu. A něco cení ve tom majstu a ten Kjandroz jo zčilil a... Čím jomu pňa z nogu, a ten jo na ním rejtu, ale pen jo kohyši.
1: Ale ten jo měliši věca gluku, to je čako tak.
3: Jo, to je odi vrín zle.
1: Jo, to ní tak šukno jano.
3: No nisu ga piri doch su s kobilkami šli do gribu. A pen su byli tam mlode carne svinje. A net jadn slejek jo byl...
2: To jo byl ten stare grysk.
3: Grysk, nic, jo.
2: Stare grysk jo tam byl.
3: A ten jo
2: byl
3: kobili,
2: grybach, jo.
3: Gryba, a ten jo do tej kobili, jano male prose.
1: Jo.
3: A to jo chopilo kvicaš.
2: To jo bylo vaše gojce Maria.
5: Ja. Ta stara.
3: Ta stara. A ten nabom gori. Jo. A ta jo chopila viljuvaš v oklo toga boma.
1: Jo.
3: A ten jo tu celu kobilu sem prosto ti musel hršiš dole. Pa sabe ten bom ište oblamala tam.
1: Te to gotuju tak.
2: Jo, ta je graži nije se zeš. Ali Vidoch, što všechno znali, tak starostek tam z Gorty, Karla.
1: Jo,
2: tam je to, či de Golke, tak mě ten rolil. Jo. To je byl teď, taj Ljubi Jan věci pil a ganco malko. No jo, raz teď, pen jo přišel, taj napíte domů a ta baba jo meni, víče, žajča, musíš z tej kozu, kozoloju, do beciny. Jo. A, no jo, no druhé žajča ráno Kale staňo a ta baba jom dajo tu kozu a my Kale zaštrika pen z tej kozu mašerujo při té železnicom do Bělé góry až do Byliny. Přiže do Byliny a kacmar stojí vence a gra, se už vadna zaví, Kale, že něco víš? No jade pen z tej kozu do Byliny, kozoloju. Ve mi peňam peš pier raskomne nuč, džom pier jan ternuč. Zvence su mi taje palja, taje žertke dron, tam tu kozu přivježom, za tenžel nuč, a tam se prade dva mlade golca, ve mi pešte razovling, zajdej tu kozu, uvište, kumne do te kozine je grožje, a tam je připadla kozol, a tok přivežte u zadnjem palj. No jo, mej starosta, kalhinjo, pen, forpil, a betelik, za nádra, peno, se zel tu kozu, ní nic vyje, gleda, ak ste ještě jenom ten do beciny. Přiže do beciny, nádver, a ta baba stojí tam a vena mini, no, Kale, co ga ty u cos, ja ga mám sama kozola. No, jadem se kozu, kozola je přiš, no, ty ga máš kozola. Co ga ní věno, ta baba ga mi dala kozu. Ten se gledali oba, a Kale mini, ale... Tady se přigotuješ, tam se kýžka, že to přijíš domů. Se obrožil z dvero domů a s tým kozolom, jsem kozolom a šeroval. Přijíš do Byliny, někdo ještě tomu, venom pět raz ulicu a šel pedermo tomu, kacmarejo. A no jo, pen přivězal zas do kozola, tam za ten pal, šel nuč, no tam si pal se ještě, pen co pili. A tu chodil ten kacmar zase to kozole do groži a tu kozu zase
1: přivězal.
2: A my Kale se přiměl tu kozu a stejma šerl domů a my se jdu cu lico. A je ta stará možná se čím přigotovat. Měl tam piču palinca, tam malku fiašku a něco z ní šel a ga špen při té železnice Bělé góry, že už pen na gortu, jo, tam je byla net nová groblia gotovaná a při té groblia net šel tak, a to, že ta skokala, ta koza zeskokala a Karle opět štapila, zuvěrgala, žádla ten štrik a ta fľaška jom za nádru paňo ven, gluk, gluk, gluk, gluk. A ten za ní přijímá a mini fľaška, já si slyším a já ňám či pomoc. Jo, fľaška byla uvěřena a mej Karle penste kozu domoj. No jo, přijde domoj a ta stará mini hoči nic neškoží, net pen oci, pak se zase níží při kacmare a sejžen. Ven mi, aj ty bych se přigotovat, něco mi dala kozola sobu do beciny. To ga nijde, jenom ní. Jo, gledaj roh raz, lampu oljovala, pen se laternu obě gledali. Ha, Kale mi, to je nerozumiju. Chyljo kozola, chyljo koza. Pen ja tyky věci nevím. A druhý ženio musa pen zase kozu mašeruješ. A ta baba jo mini. Tom kacmariju, tam Byline, ten je meži za náru. A penio se kozu šenu glad duri, če su golju až do beciny.
1: A penso rojko z leta.
2: Jo, penso žiti kozu.

0: O, za veliki reko, tam so bili te Zadoric.
1: Jo.
0: Tero znajoš jo.
1: Jo, jo.
0: Njeco mi ta je stare tvarinja tam, a te nan razliše mini. To bude raz upazolj, kak je pogrim. A blisk, ajva pet pališ. Tebže ta fazihrunga zaplašiš, a my božem mnoho natvariš. No jo, liše obšišlo. Ja sam pogrimal, dvec raz blisnul, a ten golče mi nan de pjanec zapališ. A ešte nieco ved ognja tyke. Ja mi jazom by píš našče let starak, prevozil by ten ogin.
1: Jo.
0: Tam dozo se čia, starý brožne ved palili.
1: Jo, ved oky še vieme.
0: A všetce sprido, ten jom je slomjane tvarenie. A taj nízke kšuvo jo bolo slomjece. A tam na tem janem koncu, tam je měl starou bronu zvěrcha. Až ten věčný děl takto kšovo roztrgovaš. A naraz ochopila ta špa pališ. A ho dali jít spreco. Ten ga flink tam a jabry popanula na tu kšovo gori. Ten se pšoste nogu.
1: Mieto je to,
0: penio,
1: mieto.
0: No jo, a penio tam se chopina jak drýš. Frido, co ga ty co na tem kšivě? Co ty kuli na tem kšivě nesloš? Daj doch tam se pali. No ven mini, ja ga doch chcú tu staru bronu retovať. A penio tu bronu chyče dole, ve mi net možno se pališ mojo kľašo.
1: A to je se ved palilo.
0: A jo se ved palilo. Tam je nové natvary one, jo.
1: Jo, jo.
0: Ona natvary nové.
1: My si tam gnali a to pravé zap. Jo, jo, to je metike, jo.
2: Jo. Pirido sme tyke ten jačúne v ogi gotovali. A tam sme pen, či Janok Burjas, ten nám pezmo mu pasoj, kto jom je ten jabriate ves. A pen sme ten jabriate ves sa tam oľovali. Niet, sme čili iš na kraliske tam, slie staré
3: železnice
2: tam.
3: Goli.
2: A my vžeme, my sme Janok, ten jom je pičko vidieť čacha. A pen sme sa mezi tok, kdo mi raz súčach až piču. A tej dva, stej sa doma plachtu zeli, a pen sme sa ve tej goli chovali, a kaž my sme s tým vezom jeli, a pen sa pšignali z tej plachtu, a dál za nima tak zaletovala. To by ten Rubino je Cerman, a Šumanko je Cajno. Stej sa čiť tej plachtu. A to vejo priozio žaža, robili ako je spreco, ty vieš ten veliár tam, tvoj suse. Ten jo žaža to vejo. A tož ma je frico se zliekalo, to vejo puštil, ten jo gnal domov, ten se niči doma staje. Ten jih ženom ognjoj veci piša, rejne nic.
1: Ja myslím, že moja šmovolica bila zohoze. A te su tih spivali šuži, zagum nam ja šikno, a tega vez konca hoj skito, ten jo me
4: trumpit.
1: A ten jo se seno dogroblje, a te su tak andih tih spivali, a to že ten hopil čubiš, a tak su se zliekali. A su rodiči.
4: To spivanje bilo risi.
1: To je ta velja, a to tak pedala.
4: Kito ga jo bil. Trumpita, resni rang.
0: Kepiri je voroda još posalske gotovane.
1: A ja se zahahovali, to sme se zahahovali, a ľudia, to sme se prišli.
0: Ja mienim, nie sme také dlho, to až sa ulicovali, tých starých casov, a při mne ga nie ešte dávno zapoznal, že mi ješ doviem na to camperovanie. Pen týždeň peši za smogorijský muskece zapust, no a pen týždeň peši zase do Štrežova nad muskece zapust.
1: A pen sú bať jači. A
0: pen sú bať jači.
1: A ja som glona, ja je my som jagle, a nie by sú bať sveti u.
5: Tega me... Tega tiež dalo na zapust, či nie?
1: Aha, jagle. A jak to je dobre?
0: No jo, ty nie tu pejaš miazy.
1: Jo, ja gadem.
0: Vygab, že máš obajen zase ten babine žin, a pen mňaš zase vidíš celé leto.
3: Ale kito... Une, tebe tam nejžo, ty musíš sa tam bať skoncovať s tvojej harmoniku a mimo kita sme hovorili, nic nejžo.
0: Ne, Greta, ja mi to sa žil knap, jan dve, že ja nie som na svážbe, alebo na koľaciu, a som ima gotová šuži sobu.
4: Jo.
0: A to je bol jedný casak, ja tak som koro tak staré, přes to graše, a přes to spívanie v tých korách.
4: A spívanie vestajú mladek.
0: To vestajú mladek, ako.
1: A čo sa spíva, tam je rydne.
4: Jo, tam je
1: všetci rydne. Co mi to hned ešte nieco zespívaš?
0: Pem, že my si hlasne zespívaš, a přece nám nič mežo gromáže byš.
1: To je nieco
0: rydne. A pem, že my sa tak jasno
4: pejde. Večistnúš domov.
0: Zas večistnúš domov, a pem, že my sa zase raz stretíš. A pičko kafé a píš a gláš palinca a všechno. A to sa tak rydne sejde u gromáže.

0: Susanne Hempelová je to bola. No ja, Žinca váš smartphone teke dla toho varnovajnského dňa. Moj smartphone teke cesto Bince pak dla druhého vice. Stavne mi napomína až tým sportu váš. Mám takú športovú app v teke. Sport app slúšajú ku nejvíce úspešným aplikáciám. Slyšali gronie také apps mogu byš pozitívne, nás vieci aktivírujú. Rončke mogu byš teke škötne, to je vonin unamakáva štúdia, to má cíniš s tým, až přes také aplikácie se přecesto přirovnujeme s druhými, ako sú pezdatne veci úspešné, ako se nedovolijo nikaký šukorigel, ako majú už tak veľa musklo a přitom, joká, popšom vážne, což ja sám za sebe zmestujem, no. S takým vestrenčo relaxovaným se veteke při našej sportovej muzice týženia nento, ja by groňu žinca jo redne žen za, jo, za rejovanie, kaž nemašo rovno partnerku, aber partner, ja při rúce na ponžo to teke sám, lievu ruku gori, pšavu ruku gori, všetci vedmeniaš a při tom skokáš až do kytenia.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news?